0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsou slova,

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Novela stavebního zákona, která je ve sněmovně, znamená fatální oslabení dosavadního systému památkové péče. Poslancům to napsali v otevřeném dopise odborníci z několika univerzit a z vědeckého výzkumu. Přidání omamné látky do nápoje, takzvaný drink spiking, má být trestné, shodla se vládní koalice. Návrh rozšíření zákoníku počítá s odstupňováním trestů při těžké újmě na zdraví až z 10 lety odnětí svobody. Prezident Petr Pavel navštívil zlínský filmový festival, ocenil snahu festivalu reagovat na dynamický vývoj v oblasti filmu pro děti i o dětech. Během posledního rozsáhlého ruského vzdušného útoku na Ukrajinu se v noci ukrylo v kyjevském metru přinejmenším 41 tisíc lidí, včetně dětí. Česká fotbalová reprezentace odehraje zářijové domácí zápasy Ligy národů proti Chorvatsku a Anglii na stadionu Slavie v Edenu. V listopadu pak národní tým přivítá Španělsko v jiné pražské aréně na Letné. A ve středu bude zataženo až oblačno, místy přehánky, nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů.
0: Radio Bonton.

0: Radio Bonton. Radio Bonton. Tady je česká hudba doma. Radio Bonton.
1: Život plyne dál.

0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

stane. Já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Rodičovský příspěvek by mohl vzrůst od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun a na dvojčata a vícerčata ze 700 tisíc na 800 tisíc korun. Sněmovna podpořila v úvodním kole vládní novelu, která zvýšení předpokládá pro rodiče dětí narozených po 1. lednu 2027. Ministerstvo zahraničí doporučuje před cestováním do zahraničí mimo jiné zkontrolovat si platnost cestovního dokladu a pořídit si jeho kopii, sjednat si také pojištění. Podle ministra pro sport, prevenci a zdraví šťastného by lidé měli myslet také na své léky a měli by je mít na týden. Indonéský prezident Subianto odvolal ředitele organizace zodpovědné za program bezplatných obědů. Ty nechvalně prosluly několika tisíci případy otravy jídlem. Nová komise rozhodčích fotbalové asociace pod vedením španělského předsedy Klose Chomeze už je kompletní. Zbylými členy se staly Ivo Nádvorník, Lucie Vopatová a Martin Vlk. Ve středu bude zataženo až oblačno, sem tam přehánky, nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Novela stavebního zákona, která je ve sněmovně, znamená fatální oslabení dosavadního systému památkové péče. Poslancům to napsali v otevřeném dopise odborníci z několika univerzit a z vědeckého výzkumu. Přidání omamné látky do nápoje, takzvaný drink spiking, má být trestné, shodla se vládní koalice. Návrh rozšíření zákoníku počítá s odstupňováním trestů při těžké újmě na zdraví až z 10 lety odnětí svobody. Prezident Petr Pavel navštívil zlínský filmový festival, ocenil snahu festivalu reagovat na dynamický vývoj v oblasti filmu pro děti i o dětech. Během posledního rozsáhlého ruského vzdušného útoku na Ukrajinu se v noci ukrylo v kyjevském metru přinejmenším 41 tisíc lidí, včetně dětí. Česká fotbalová reprezentace odehraje zářijové domácí zápasy Ligy národů proti Chorvatsku a Anglii na stadionu Slavie v Edenu. V listopadu pak národní tým přivítá Španělsko v jiné pražské aréně na Letné. A ve středu bude zataženo až oblačno, místy přehánky, nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů.

0: Rádio Bonton správy.
1: U zpráv na Bontonová se vítá Honza Homolka. Rodičovský příspěvek by mohl vzrůst od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun a na dvojčata a vícerčata ze 700 tisíc na 800 tisíc korun. Sněmovna podpořila v úvodním kole vládní novelu, která zvýšení předpokládá pro rodiče dětí narozených po 1. lednu 2027. Ministerstvo zahraničí doporučuje před cestováním do zahraničí mimo jiné zkontrolovat si platnost cestovního dokladu a pořídit si jeho kopii, sjednat si také pojištění. Podle ministra pro sport, prevenci a zdraví šťastného by lidé měli myslet také na své léky a měli by je mít na týden. Indonéský prezident Subianto odvolal ředitele organizace zodpovědné za program bezplatných obědů. Ty nechvalně prosluli několika tisíci případy otravy jídlem. Nová komise rozhodčích fotbalové asociace pod vedením španělského předsedy Klose Chomeze už je kompletní. Zbylými členy se staly Ivo Nádvorník, Lucie Vopatová a Martin Vlk. Ve středu bude zataženo až oblačno, sem tam přehánky, nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Jedinečná nabídka v Tete. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
1: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjíme koloběžku, mámě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky.
5: Děkuju!
7: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Energie tohoto města.
9: Když uvidíte Albert neporazit,

0: nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Karel Poborský, 10! Krásně to zkusil, 1-0!
7: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Riegerových sadech.

0: Poborský desát. Krásně to zkusil 1-0.
1: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Riegerových sadech.
2: Radio Bo.

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Karel Poborský jde sám. Krásně to zkusili, 1-0.
7: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Riegerových sadech.
8: Rádio Bonton zprávy.
9: U zpráv na Bontonová se vítá Honza Homolka. Rodičovský příspěvek by mohl vzrůst od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun a na dvojčata a vícerčata ze 700 tisíc na 800 tisíc korun. Sněmovna podpořila v úvodním kole vládní novelu, která zvýšení předpokládá pro rodiče dětí narozených po 1. lednu 2027. Ministerstvo zahraničí doporučuje před cestováním do zahraničí mimo jiné zkontrolovat si platnost cestovního dokladu a pořídit si jeho kopii, sjednat si také pojištění. Podle ministra pro sport, prevenci a zdraví šťastného by lidé měli myslet také na své léky a měli by je mít na týden. Indonéský prezident Subianto odvolal ředitele organizace zodpovědné za program bezplatných obědů. Ty nechvalně prosluly několika tisíci případy otravy jídlem. Nová komise rozhodčích fotbalové asociace pod vedením španělského předsedy Klose Chomeze už je kompletní. Zbylými členy se staly Ivo Nádvorník, Lucie Vopatová a Martin Vlk. Ve středu bude zataženo až oblačno, sem tam přehánky, nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů.
8: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
7: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.

0: tohle to už je skupina Rady Kirkén a jejich píseň 1 plus 1. Ta zazní v první hodince ranního bontonu. Těšte se i na vašo patejdla. A Kněsi moja, to byl a je stále jeden z jeho největších hitů. Zaspívá, zahraje, zatančí i Rihanna.
1: Radio Bonton, počasí.
0: No, tak to nám nepřináší žádnou letní hitparádu. Aktuálně máme na Hagiboru v hlavním městě oblohu zataženou s lehkým ranním deštíkem a barometr ukazuje 15 stupňů Celsia. Dnes bude zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm anebo přeháňkami, ojeděněle i bouřkami. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů Celsia.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
9: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, krásné ráno, dámy a pánové. I dnes k vám letí velké díky za to, že jste, ale i za to, že jste s námi. I dnes v ranním Bontonu uslyšíte nějakou tu zajímavost, těšte se i na nějakou pikošku, ale i informace zcela a naprosto seriózní. Všechno bude doplněno muzikou, hudbou, písněmi, které máte rádi. Tak, přátelé, pojďte si to užít. 3, 2, 1, startuji. Skvělý den s Bontonem a Fialou Milanem.
1: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Bonton.

Tohle to byly Ready Kirken, 8 hodin, 8 minut, teď nám to tam padlo, posloucháte ranní bonton, Milan vám přeje krásné dobré jitro. No a jaký je náhled do doby minulé s datem 3. června? Dnes je to 225 let, co se narodil František Škroup, autor hudby k české hymně. Tahle ta hudba k frašce Josefa Kajetána Tyla, Fidlovačka a neb žádný hněv, zazněla poprvé 21. prosince 1834 jako píseň slepého žebráka Mareše. Pane, vy jste vdova, dívka na koštěti, což takhle dáci špenát, Arabela, létající Čestmír nebo Křeček v noční košili. Tyhle ty filmy režíroval Václav Vorlíček, který by se dnes dožil 96 let. Nezapomenutelná je samozřejmě jeho pohádka Tři oříšky pro Popelku. Bohužel si také připomínáme nedožité 91. narozeniny kapelníka a trumpetisty Václava Hybše. Jeho orchestr doprovázel špičku československé pop music a všichni si pamatujeme oblíbený televizní pořad Dobrý večer s Valdemarem, ve kterém exceloval Valdemar Matuška. Mimo jiné dvojčata Václava Hybše, Jiří a Václav, si zahrála známé raubíře v televizním seriálu Taková normální rodinka. 60. slaví herec Jiří Langmajer, zvaný Langoš, filmy jako Třetí patro a nebo Co pak je to za vojáka a další netřeba snad ani připomínat, tak tady všecko nejlepší. 76. narozeniny má idol mnoha jinochů a chlapů, americká zpěvačka, baskytaristka Suzy Quatro. Díru do světa paradoxně udělala až v Anglii v 70. letech, tam žije dodnes. V roce 1979 koncertovala v Praze, což byla na tu dobu věc nevídaná, když jste šli na ten koncert Suzyny. No, Suzy Quatro se krom své hudební kariéry proslavila i jako britská populární herečka. Leč my jsme rádio hudební, tak si ji pojďme připomenout. If You Can Give Me Love na Bontonu. Well,

0: kluk.
1: A tak tohle to bylo Lucie ve vysílání Rádia Bonton. 20 minut po 8 hodině, to je čas, který je právě teď aktuální. No a i dnes máme svátek. Ano, u nás na Bontonu se s nimi tak trošku jako ráno trhá pytel.

0: zároveň velmi krátké zvučné jméno pro psíka. Tak tedy hafuju, gratuluju a mňoukám všechno nej.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
5: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Sános Y.
6: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Posloucháte Radio Bonton, je 8.30. No a co nás čeká, to nás nemine, jak se říká. Každopádně něco si přejte. Nebo spíš něco si přeji. To byla monstrózní akce výherní společnosti a my známe výsledky. Co nejvíce si přejeme v Česku, tak o tom pohovoříme už za chvíli. Každopádně zahrajem si třeba ještě Anu K. nebo skupinu Camouflage a The Great Commandment. Teď ovšem pojďme na novější, na nejnovější zpravodajství.
1: Radio Bonton zprávy.
2: Hezké ráno, sněmovna dnes bude pokračovat ve schvalování přesunu části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí z obcí na úřady práce, které přerušila minulý týden. Část opozice se obává jejich přetížení a destrukce podpory bydlení. Odpoledne pak začnou poslanci projednávat návrh na opětovné zavedení EET. Soudce dnes začne zabývat obžalobou na vládní hnutí SPD. Podle státního zastupitelství se hnutí dopustilo podněcování k nenávisti, a to plakáty použitými v kampani před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Obžaluje čelí i šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura. Jeho trestní stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Okamura od počátku označuje řízení proti sobě i svému hnutí za politické. Mezinárodní letiště v Kuvajtu dnes zasáhl íránský dronový a raketový útok. Několik lidí utrpělo zranění a musel být přerušen provoz. Píše to agentura Reuters a AFP s odvoláním na kuvajtský úřad pro civilní letectví a kuvajtskou armádu. Český mužský tenis má po 9 letech opět zástupce v semifinále Grand Slamu. Jakub Menčík ve čtvrtfinále Roland Garros udolal Brazilce Fonseku 6-4, 6-3 a 7-6 a v pátek zabojuje o postup do finále s nasazenou dvojkou Němcem Zverevem. Mezi nejlepší čtveřici prolétla i Kateřina Siniaková, a to v deblu. Je a bude oblačno až zataženo a taky deštivou. V průběhu dne budou srážky postupovat dále k východu. Nejvíc by dnes mělo pršet ve východní části Čech a západní části Moravy. Během odpoledne pak budou od západu srážky postupně ustávat a místy se může přechodně protrhat i oblačnost. Teploty jen mezi 16 a 20 stupni.

0: byly Orange Blue. 8:41 Ranní bonton, Milan Fiala s vámi až do té 10. hodiny. Co nejvíce si tedy přejeme v Česku? No, celorepubliková data ukazují, že mezi nejčastější přání u nás patří super dovolená, která tvoří přibližně 17,5% všech přání našich lidí. Je následovaná penězi, což je 13%, a technologiemi či elektronikou. Když to shrnu, celkově tak dominují přání spojená s odpočinkem, financemi a spotřebními věcmi. Pojďme se podívat trošku podrobněji. Regionální data ukázala, že přání lidí se v jednotlivých částech Česka výrazně liší. Zatímco v Praze a zejména v Olomouci dominovala touha po cestování a úniku z každodennosti, až v Pardubicích, ano, až v Pardubicích se nejčastěji objevovala přání spojená se zdravím. No, to je celkem zajímavé, protože nejčastějším přáním napříč lidskými generacemi i kulturami bylo vždycky pevné zdraví. Inu, no, svět se mění.
1: Nová doba! Host vyhazuje vrchního!

0: a Darina Rolincová, Zvonky štěstí právě teď dozněly v 9 hodin na rádiu Bonton. Mimo jiné tedy tahle ta píseň má na platformě Spotify v české verzi přes 3,5 milionu poslechů. A je zajímavé, že v té německé verzi Fang das Licht, tam je to téměř 6 milionů. No nic, pojďme dál. V té druhé hodince ranního Bontonu tady budou mandraže. Zaspívá taky Peťa Kolář. Ano, Peťa, to je prostě zpěvák. Těšte se i na Muir Head. No a z Bangkoku pojďme k nám do Čech.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami, nejvyšší teploty 16 až 20. To je předpověď meteorologů na dnešek. Na zítřek se podívejme trošku optimisticky, protože bude jasno až polojasno s teplotami celkem slušnými. Bude zítra 20 až 26 stupňů. Hurá!
2: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, lahve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Tak tedy krásné ráno, buongiorno dámy a pánové, 9:02 v kalendáři, 3. červen je středa, což je krásný prostředek týdne, osobně tenhle ten den mám rád, doufám, že i vy též. No, přátelé, sport, který se rozmáhá v posledních letech mezi normální lidi v uvozovkách, je určitě cyklistika. Takže Světový den jízdního kola, který je právě dnes, trošku rozebereme už za malou chviličku. Těšit se můžete také na rozborku počasí s meteoroložkou Dagmar Honcovou. No a samozřejmě k tomu vám budu hrát za chvíli třeba Phil Collins nebo Roy Orbison. Pretty woman. Posílám pro všechny ženy, pro všechny posluchačky Rádia Bonton.
1: Do nového dne s dobrou náladou. Na Rádiu Bonton.

0: skvělý nejenom zpěvák, ale i bubeník. Phil Collins, Další den v ráji, pomalu končí, tedy samozřejmě myslím tu píseň, předpokládám, že vy se máte jako v ráji každý den. Pro posluchačky a posluchače Rádia Bonton ani jinak to prostě nejde, jiná možnost neexistuje, předpokládám. No ale teď vážně, přátelé, za chvíli si dáme Pet Shop Boys, dáme si jejich Rent, zaspívá i Leona Machálková, ta se vnoří do galaxie přání. Nicméně při pohledu do kalendáře dnes zjišťuji, že máme Světový den jízdního kola. Ten byl Valným shromážděním OSN vyhlášen 3. června v roce 2018. Mělo by to tenhle ten den upozornit na klady a přínosy cyklistiky pro občany, samozřejmě zlepšení fyzického i duševního zdraví a vliv na klima z pohledu neznečišťování ovzduší, to je jasná věc. Kolo se v posledních letech opravdu stalo, no, taky módou samozřejmě v poslední době, zejména ta elektrokola, předtím horská kola. No, co si budeme říkat, každopádně už to jízdní kolo se používá po staletí. No a samozřejmě je to takový všestranný prostředek, je jednoduchý, cenově dostupný, spolehlivý a především ekologický. No prostě tak to musí bejt, jak se říká. No a tak jsem si vzpomněl na kapelu Faraon, ve které hrál ještě Karel Šíp na baskytaru a zpíval tam i Jirka Schellinger. Jo? Šlapací kolo, skupina Faraon.
1: Šlapací kolo,

0: Čekat podle počasí na rádiu Bonton.
1: Krásné ráno, pevně věřím, že deštníky a pláštěnky máte všude při ruce. Středa je totiž nejdeštivějším dnem z celého týdne, zároveň i tím nejchladnějším. Převládat bude zataženo až oblačno, na většině území Česka musíme počítat s deštěm nebo s přehánkami, ojediněle také s bouřkami. Srážky začnou ustávat a oblačnost se protrhávat až později ve večerních hodinách. Nicméně nejvyšší odpolední teploty budou také nízko, chce to dlouhý rukáv. V Čechách v maximech naměříme 20, na jižní Moravě to budou teploty do 21 stupňů Celsia. A máme pronostiku, která říká, že pokud se v červnu vyskytují bouřky, zvede se obilí. No, a pokud se u vás nevyskytne bouřka, tak počítejte s tím, že se srážkové úhrny zastaví až na 25 litrech na metr čtvereční.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
4: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
3: Blue!
5: Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27. 5.

0: Meky a Marika. Žbirka Gombitová, nespálme to krásné v nás. Právě teď k píseň, která dozněla v ranním bondonu. Stále ještě v ranním bondonu, přestože máme 9 hodin 33 minut téměř. No, já doufám, že si to užíváte. Ten dnešní den, přátelé, lehce prší, ale zítra už se nám to má zase vyčasit. Má být až 26 stupňů, takže doufám, že si to od zítřka opět užijeme. Každopádně za chvíli se budeme zaobírat tím, že středa je taková ideální, nebo je takový ideální den pro malé všední radosti. Jak to myslím? O tom za chvíli, předtím ještě Peťa Kolář a nebo Whitney Houston a taky Lucka Černá.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Hezké dopoledne. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s přebodem agent na některá ministerstva, který podle nich ohrozí funkční systém. Až do 12 hodin bude pravděpodobně zastaven provoz na železničním koridoru v úseku Kolín-Velim. V obci Nová Ves totiž nákladní auto ráno přejelo železniční přejezd se zvednutou sklápěcí korbou a strhlo elektrickou trolej. Hasiči správy železnic teď trakční vedení opravují. Aplikace ChatGPT překonala hranici 1 miliardy aktivních uživatelů měsíčně. Stalo se tak v květnu, zhruba 3 roky po spuštění. Hranici 1 miliardy uživatelů se jí tak podařilo překonat rychleji než jakékoliv jiné aplikaci, uvádí to Reuters. Jediný český zástupce ve finále play-off NHL Tomáš Hertl se stal klíčovou postavou úvodního finále Stanley Cupu mezi Carolinou a Vegas. V 57. minutě rozsoudil stav 4-4 a trefil hostujícímu týmu Golden Knights vedení 1-0 na zápasy. Série pokračuje na stejném místě druhým zápasem v noci ze čtvrtku na pátek našeho času. Bude oblačno, zataženo a taky deštivo. V průběhu dne budou srážky postupně dál postupovat k východu. Nejvíc by dnes mělo pršet ve východní části Čech a západní části Moravy. Během odpoledne ale bude od západu srážek postupně ubývat a místy se i protrhá oblačnost. Teploty zůstanou mezi 16 a 20 stupni.

0: skupina Laidback. Sunshine Reggae. No, o tom slunečním svitu si dneska můžeme nechat zdát. Každopádně zítra už by se nám to mělo všechno zlepšit. Vy posloucháte ranní bonton. Je 9 hodin 45 minut. Máme taky středu, tedy středa je ideální pro malé všední radosti, které nastartují hormony štěstí, jako třeba dopamin anebo takový endorfin. A proč tomu tak je? No, protože středa představuje pomyslný vrchol pracovního týdne. Obliba středy pramení z faktu, že přesně uprostřed týdne, což je střed týdne, což znamená, že to nejhorší, přátelé, máme za sebou a konec týdne je opravdu na dohled. No, v mnoha ohledech je proto vnímána pozitivněji než třeba takové rozpačité pondělí, které není příliš v oblibě. Tak, přátelé, užívejte si středu. Dnes se s vámi loučím o trochu dříve, každopádně v 10 písničky na přání s Danem Kostkou. Pište svoje přání, pište na naše socky, určitě vám Dan zahraje. Mějte se fantasticky, loučí se pro tento den s vámi Milan Fiala. Zítra v 8 se těším, zatím čau, čau.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
4: Děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Tady se vám blíží zpátečka a další.
12: A dost.
13: Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
14: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Radio Bonton a Dan Kostka.
16: Přátelé, kamarádi, krásné středeční dopoledne vám všem přeju. Máme 3 minutky po 10. hodině a vy už víte, neříkejte, že nevíte. Ano, právě teď jsou tady vaše písničková přání. To znamená, že až do 11. hodiny jsem opět připraven je vám všem splnit. Takže pište si o ně už teď SMS-kou na 736-300-888 nebo zprávou na Facebook a náš Instagram Radia Bonton. Tak uvidíme, jak to dneska dopadne. V každém případě teď už vím, že Tamara slaví svůj svátek, koukám do kalendáře, takže milé dámy, vám přeju všechno nej a vám patří Sebastian.

Na rádiu Bonton kapela Queen a také středečně vyladěné písničky na vaše přání. Já vám přeju krásné dopoledne. Tak pojďme se podívat po vašich prvních SMSkách, které už dorazily. Píšete například: dobrý den, moc prosím o zahrání písničky V dolinách od Karola Duchoně pro naší milou kolegyňku Tamarku, která ráda tohoto zpěváka poslouchá. K jejímu dnešnímu svátku děkujeme a přejeme vám krásný den, napsala Zuzana a Hanka. Tak holky, díky za to, že jste se ozvali. Tamarko, vám přeju všechno nej k svátku, no a se mnou také Karol Duchoň na Bontonu právě teď.

Posloucháte Rádio Bonton, s vámi také středeční písničky na vaše přání. Tak pojďme na to. Další SMS-ka dorazila, v ní píšete: zdravím do rádia. Bylo by prosím možné zahrát od Hanky Zagorové Diskohrádky. Díky a všem fajn středeční den. Káťa nám píše, Káťo, samozřejmě možné je všechno. Takže i Diskohrádky jsou právě teď vaše. No tak si je užívejte.

0: Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na Dek.cz.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90. Byla. To dobré začíná u nás.

slovenská PH na vlnách Rádia Bunton. Tohle je vaše další SMS-ka, která dorazila. V ní píšete: zdravím všechny buntoňáky i tebe, Dan, děkuju. No a poprosím zahrát písničku Stop for a Minute od německé zpěvačky Sandry. Díky moc. Míra píše, Mírovi hrajeme právě teď na Buntonu. Tak Míro, mějte krásnou středu.

Na Rádiu Bonton dospívala Sandra. Já vám přeju krásnou středu. Dnes máme 3. června. Já mám pro vás také vaše další hudební přání. Koukám, s ním se přesuneme do parádního filmu Muzikanti, ve kterém právě tahle písnička zazněla. Vypíšete prosím o píseň Kříž svůj neseme od Jarka Nohavici a Petra Cmorika pro mou přítelkyni Vlastičku z Otrokovic. Z lásky, přítel Petr. Děkuji. O, to je lásky, to je nádhera. Takže Petře, Vlastičko, mějte se dál a dál rádi. Milujte se a poslouchejte další skvělou muziku na Bontonu. Tak tady ji máte.

Tak to byla taková muzikantská klasika. Jarek Nohavica, Petr Cmorik a Kříž svůj neseme na vlnách Rádia Bonton, ale také ladíme písničková přání. No a do nich píšeme dobré dopoledne. Chtěl bych poprosit o píseň You Spin Me Around od Dead or Alive. Dlouho jsem tuto píseň neslyšel, no a rád by si ji po dlouhé době poslechl. Děkuji, napsal Kuba. No tak Kubo, není nic jednoduššího, než si ji dát právě teď. Co vy na to? Tak poslouchejte.

Ztracená bloudila a zaspívala na vlnách Rádia Bonton, tak to byla Verona na našich vlnách. V každém případě mám tady další hudební přání, pojďme na to. Píšete mi, milé Rádio Bonton, zahrajte písničku pro moji mamku, a to od Lenky Filipové, Favorit. Děkuji, sláva. Tak slábo, zdravíme maminku, přejeme krásné dopoledne, no a Lenka Filipová už je připravená, tak tady ji máte.

Posloucháte Radio Bonton, já vám přeju krásný den ve středu 3. června. Tak tohle byly Ricky a Povery, ovšem já už tady mám také další hudební přání, takže pojďme na to, píšete krásný den, Dane. Moc prosím o zahrání písničky Ředitel autobusu. Jen tak pro hezký den. Děkujeme děvčata ze studené kuchyně ve Strakonicích. Děvčata, rád vás opět vidím, zdravím vás do Strakonic, no a posílám do Tap Tap a Xindla X na Bontonu. Tak hezký den a ať se vám líbí.

To by bylo The Tap Tap s Xindlem X. No a mám pro vás další zprávy, které dorazily. V jedné z nich píšete: zdravím, Dané. Prosím zahrát nějakou pecku od Amandy Lear. No a tak zavzpomínat na mladá léta. Dík, Jarda. Tak Jardo, pojďme vzpomínat společně. Bylo to krásné a bylo to fajn. A tady je Amanda Lear. A to je taky parádní.

Tak to byla Amanda Lear na Bontonu. Pojďme ještě na další hudební přání, které dorazilo. Vypíšete v něm Danečku dobrý den. Zahraj mi prosím od skupiny Holky písničku Vzpomínky zůstanou. Děkuji. Romana nám píše tak milá Romčo. Holky jsou tady pro vás připraveny, tak ať se vám líbí a užívejte dnešní den, tedy 3. června s námi na Bontonu. Tak tady máte.

0: Tak to byly holky se svými vzpomínkami, které zůstaly. To byly holky, které dospívaly přesně úderem 11. hodiny na Bontonu, kdy končí středeční písničky na vaše přání. No a pojďme dál po 11. hodině s další muzikou, třeba Jitka Zelenková. A velká pravda, bez lásky láska není. Bude také David Koller. A mám pro vás i kapelu London Beats. Tak hezkou středu a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: Ano a se mnou už za chvilku mrkneme na Tamaru, která dneska slaví svůj svátek, cože o tomto jméně říkají hvězdy. No, dozvíme se už za malou chvíli. Do té doby s další muzikou, například Ryan Paris.

0: Okno mé lásky a Olympik na Rádiu Bonton. Já vám přeju hezkou středu za ten 3. června, kdy Tamara slaví svůj svátek, a tak jsem zjišťoval, cože o ní praví hvězdy, tak například to, že nositelky tohoto jména prý bývají velmi romantické, no a svoje sny a touhy si většinou splní už v mládí, přestože jim život přináší opravdu velkou řadu změn, které nemusí být pravda vždycky zrovna příjemné, oni se jich prý nebojí a snaží se je využít ke svému osobnímu růstu. Jinak svojí laskovostí si prý rychle dokážou získat ostatní, no a pokud vytrvají, pozor, dočkají se zasloužené odměny v podobě zásadních životních událostí, které obrátí jejich životy tím správným směrem. Tamary, držte se toho a dneska slavte, máte na to nárok, tak ještě jednou vám přeju všechno nejlepší k vašemu svátku. No a koukám na dopravu, za chvilku se podíváme na to, kde nám to zlobí na cestách, no a do té doby mám pro vás také další muziku. Jirka Korn zaspívá, no a za malou chvíli také Miley Cyrus na Bontonu. Tak zůstaňte s námi.
1: Připraveni na letní zážitky? S Penny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.
2: Stavebniny Dech přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weberva Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dech.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart. Partner pro vaše úspěšné podnikání.

0: To byl Jirka Korn na Bontonu, my pojďme na dopravu.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: A startujeme na dálnici D11, pozor na 53,5 kilometru ve směru na Prahu, kde havaroval osobák do svodidel. Bouralo se také v Praze v ulici Světská, kde jsou v sobě dvě osobní vozidla, no a míříme ještě do Klatov, ulice Podborská, nákladák a osobák v sobě, tak jezděte opatrně, šťastnou cestu vám přeju. No a už jsem koukal také po další muzice, vidím tam už za chvíli třeba Anetu Langerovou, která vám bude zpívat, jinak na Bontonu také Fancy, anebo opět a Radeček.
1: Radio Bonton.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

Radio Bonton. Já vám přeju nádhernou středu. V každém případě určitě si ještě pamatujete na rok 2004, kdy jsme všichni, možná úplně všichni, seděli u televizních obrazovek, protože právě tam jela úplně nová zbrusu, nová talentová soutěž, která se tehdy jmenovala Česko hledá Superstar. A právě v roce 2004, právě v této soutěži, vyhrála ona, která právě teď na Bontonu dospívala. První česká superstar, tedy Aneta Langerová. A to 5 minut před 11:45. Já vás zdravím, přeju vám hezký den s hezkou muzikou. Do 12. hodiny to budou ještě London Beats, také Jitka Zelenková. A právě teď už na Bontonu také Arch Overkill. Tak pohodový poslech vám všem přeju.

0: Tak to byly YouTube na vlnách Rádia Fonton, za chvilku 12. hodina, po 12. další muzika. O ní se postará třeba Karel Zich. Zaspívá také Petr Muk. A nebo Robbie Williams. Tak hezkou středu vám, ať se vám Rádio Bonton opravdu nádherně poslouchá.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: No a jakže bude zítra, čekáme polojasno až skoro jasno, ráno ojediněle mlhy, jinak postupně od západu přibývání oblačnosti, později odpoledne a večer v té západní polovině Čech místy zabrší, čekáme přehánky, ojediněle i bouřky, no a nejvyšší denní teploty, tak ty budou fajn, 22 až 26 stupňů Celsia.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y. Radio Bonton a Dan Kostka.
0: Ano, 12. hodina odbyla, tak tedy dobrou chuť k vašemu středečnímu vidu přeju. Už za malou chvilku se společně vypravíme také na Zlínský chodník slávy. Teď už s další muzikou Mekyš Birka.

0: Malinko se rozšoupla, tak to byla Marcela Holanová na vlnách Rádia Bonton. Já vás zdravím, přeju vám hezkou středu. Mimochodem herci Kristýna Badinková, Nováková a také Martin Písařík mají od včerejšího dne hvězdy se svým jménem na chodníku slávy před zlínským velkým kinem. Odhalení hvězd je tradiční součástí toho doprovodného programu Zlín Film Festivalu. Hvězdy na chodníku slávy jsou oceněním pro osobnosti, které svoji filmovou kariéru zahájily ve velmi raném věku, což i oni byli. No a zatím zlínský chodník, koukám, čítá 46 takovýchto nádherných hvězd. Takže Kristýně a Martinovi samozřejmě obrovská gratulace, vám také další muzika, za chvilku třeba Petr Muk nebo Laura Brenigan, no a chystám i další dopravní informace, tak zůstaňte s námi.
1: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.

0: Tak to byla Laura Branigan a Gloria na vlnách Rádia Bontony. Já vám přeju nádhernou středu. Mimochodem zjistil se, že nás poslouchá pár lidí z naší krásné, úžasné výroční cesty po Route 66. Takže pokud nás opravdu vás někdo poslouchá, a vím, že ano, zdravím vás, přátelé, myslím na vás a pojďme se podívat také na to, jak to teď aktuálně vypadá s dopravou.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Nevím jak na Routce, ale tady mám několik problémů, například na Strakonicku. Pozor v ulici Sedlice v Palackého, kde havarovala osobní vozidlo s nákladním. Jsou tam celkem dva osobáky, jeden nákladák. Pozor na to. No a ještě Klatovsko, silnice 169 u obce Rabí, kde skončil nákladák v příkopě. Tak jezděte opatrně. Přeju vám šťastnou cestu. No a posílám také další muziku. Za chvíli třeba Lucka Bílá s Janem Bendigem, také ABBA, anebo Hodiny na Bontonu. Tak hezký den.

lísky na snění, co vynesou jmění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

Lucka Bílá a s ní Jan Bendík na vlnách Rádia Bondom. Ano, tak středa 3. června, nezapomeňte Tamarám popřát všechno nejlepší, právě ony dnes slaví svůj svátek. Popídil jsem se také po dnešních narozeninách, pravda, někoho jsem našel, slaví například hokejový brankář Pavel Francouz a také herec Jirka Langmajer. Tak pánové, všechno nejlepší a další muziku k tomu, za chvíli třeba Dajdou, také Petr Kotwald a teď už na Bontonu Erasure. Tak pohodový poslech vám všem přeju.

0: jak vzniká elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
1: V tom musí být celá liška. A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
2: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
3: Jsme energie tohoto města.
4: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
5: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
4: Takže tak.
5: Volejte AAA Auto 800 110 800.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
7: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
11: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
10: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
11: Co si vezmu na sebe?
10: Zalando.
12: Rádio Bonton a Dan Kostka.
13: Ano, přátelé, kamarádi, 13. hodina odbyla, máme už jednu minutku po ní. Já vás zdravím, přeju vám hezké odpoledne. No a pojďme dál. S další muzikou v této hodině začíná Sandra.

0: Na rádiu Bonton právě teď dospíval Michal David. 13 hodin, 19 minut, tak to je aktuální čas. Já vás zdravím, přeju vám krásné středeční odpoledne. Mimochodem, společnost Olvin zná výsledky svého projektu, který nazvala krásně Něco si přej. Tahle iniciativa, která probíhala online a také prostřednictvím speciálních budek přání po celé zemi, zhromáždila téměř 66 tisíc individuálních přání od českých občanů napříč jednotlivými kraji. A jakže to vlastně dopadlo, tak celorepubliková data ukazují, že mezi nejčastější přání v Česku patří dovolená, která tvoří přibližně, koukám, 17,5% všech přání. Následovaná penězi, to je 12,7%, no a technologiemi anebo elektronikou. Celkově tak dominují přání spojená s odpočinkem, financemi a spotřebními věcmi. Je celkem zajímavé, že tady nikde nevidím třeba položku zdraví, což bych řekl, že je to úplně nejvíc, ale jak se říká, proti gustu žádný disputát. V každém případě proti muzice také ne. Za chvilku třeba Rod Stewart anebo Tereza Kerndlová na Bontonu. No a chystám také další dopravní informace. Tak zůstaňte s námi.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Stavební Nidek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na deck.cz.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a jako Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila, to dobré začíná u nás.
9: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.

0: Posloucháte Rádio Bonton, Rod Stewart právě teď dospíval půl druhé, k tomu skoro jedna minutka, čas na další dopravní informace.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: A právě ty začínáme v Hradci Králové, v Hradci Prozor, v ulici Pilnáčkova, kde havarovala dvě osobní vozidla. Naštěstí se vše obešlo bez zranění. Bourala se také v Soběslavi na Táborsku, tady opatrně v ulici Tyršova, kde havaroval nákaďák s osobním vozidlem. No a ještě Pardubice, ulice SK Neumana, dva osobáky v sobě. Tak opatrně, přeju vám šťastnou cestu. Tak další muzika, to už je na cestě k vám. Za chvíli to bude třeba Eva Farná, také Black a nebo Olga Lounová.

Zlatá to slavice Eva Farná na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju krásnou středu s datem 3. června. Nezapomeňte na Tamary, které dnes slaví svůj svátek. Mimochodem, pokud už nevíte, co byste dneska slavili, možná žádnou Tamaru neznáte, můžeme slavit třeba Den jízdního kola. Světový den jízdního kola, který právě na ten dnešní den připadá. Tak víte co? Nasedněte, šlápněte do pedálů a slavte, jak jen umíte. A já vám k tomu, jak jen umím, budu taky hrát. Za chvilku to bude třeba kapela Lucie, bude také Marcela Březinová. No a teď už na Bontonu Backstreet Boys.

0: Hezký den s Rádiem Bonton.
1: Otáčím se k tobě, lucerny září, už se zmývá. Z krajiny za zrcadlem tvých očí

0: Rádio Bonton a Dan Kostka.
1: Ano, přátelé, kamarádi, zdravím vás. 14. hodina odbyla, už za malou chvilku. Ve studiu také Dagmar Honcová, která ví o počasí naprosto všechno. Jak bude zítra, prozradíme. Ovšem do té doby další muzika. Tady už je John Paul Young.

0: Posloucháte Rádio Montond, tak tohle byl Alphaville ve 14 hodin na 20 minut. Já vám přeju krásné středeční odpoledne. Mimochodem, Dáša už rozhodla, jakéže zítřejší počasí bude. No a jakže to vlastně dopadne?
1: Žít podle počasí na Rádiu Montond.
2: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová s předpovědí počasí na čtvrtek. Čtvrteční počasí bude hodně aprílové. Ráno počítejte s mlhami a spolujasnou oblohou. Během dne bude ale velmi rychle docházet k přibývání oblačnosti, a to od západu. Postupně se k zatažené obloze přidá déšť, přehánky a ojediněle také bouřky. Nejvyšší odpolední teploty se zastaví mezi 22 a 26, ale v Karlovarském a v Ústeckém kraji to budou teploty jen do 20 stupňů. Pokud budete vyrážet kamkoliv do přírody, nezapomeňte repelenty proti klíšťatům, jejich aktivita zůstává na velmi vysokých hodnotách.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
1: Radio Bonton.

0: Tak to byl Paul Young na vlnách Rádia Bonton. Krásný středeční den vám všem přeju. Pojďme na cesty.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: Koukám například do Prahy. Tady pozor, v ulici Vysočanská, kde se právě teď řeší nehoda dvou osobních vozidel. No a problémy hlásí také České Budějovice. Opatrně tady na pražské třídě, kde havaroval osobák s motorkářem. Na místě jsou jak policisté, tak záchranáři. Počítejte se zdržením. No a také další muzikou. Za chvíli to budou třeba Eurythmics. Zaspívá Jirka Korn a nebo Petr Habka.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Ano, slyšíte cinkání příborů, možná slyšíte malinko mlaskání. To všechno pochází od mé milé, krásné kolegyně Markétky Majerové. Ona se do toho pustila.
1: Děkuju, že jsi mě takhle hezky napráskal. Já mám hlad. Hele, tady tak... dole v automatu jsem si koupila nějaký trhaný masíčko s bramborem a ono je to ku podivu hrozně dobrý. No,
0: počkej, jako nevypadá to, můžu počkej takhle mikrofonem?
1: No.
0: No hle, struktura vypadá výborně, ten bramburek... Takový zvláštní.
1: Oni jsou zapečený se smetanou.
0: Jo, takhle se smetanou, dobrý, tak to jo.
1: No, právě na to to vypadá divně, jo. Ale je to dobrý, bude to dobrý, najím se, hurá.
0: No tak to jo, takže Markétko, já tě nebudu zdržovat, prosím tě, na co koukáš?
1: Na to tričko, jak je úplně nový, ještě nenošený.
0: To není nový, to už není. Mám starý, já myslím, že koukáš na pupek. Já jsem taky
1: nejde,
0: já jsem měl segedělat dneska, pravíš. Hele, jo. Rusty Pistons, prosím tě.
1: Jo, Chlumec, Hradec Králové, Chlumec. 1954, no jo. To už má věk.
0: No, hele, kluk už má na to věk, už to může, hele, rezavé písty už může nosit.
1: Tak jo.
0: V každém případě Markétka se na vás tedy až dojí. Čeká na vás od 15. hodiny.
1: Ano.
0: A já na vás čekám opět zítra od 10. hodiny. Také až dojím a posnídám.
1: Ano.
0: Mějte se krásně, ahoj.
1: Ahoj.

0: mrkneme na to, jak budem.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: V noci pozor, teploty od 9 do 12 stupňů, takže to chce minimálně mikinu, ať nenastydnete. A zítra bude lépe než dnes, sice bude oblačno až polojasno, k večeru od západu trošku s deštěm, ale pořád méně přehánět než dnes. A vyšší teploty, 21 až 25 stupňů.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
1: Rádio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne přeji, dneska je 3. června, svátek slaví Tamary. A když jsem se dívala, co se dalšího dneska slaví, tak přátelé, dneska je světový den jízdního kola a taky den opakování. Tak za chvilku zjistíme, k čemu tyto dny slouží, ale do té doby třeba Paula Abdul, Rednex anebo Petr Spálený. Hezké odpoledne s Bontonem.

15:19 je 3. června a to se slaví Světový den jízdního kola. Ten byl vyhlášen valným shromážděním OSN v roce 2018. Už předtím se ale právě dnes slavil Evropský den jízdních kol, a to od roku 1988. Ale v tom roce 2018 deklarace OSN vyzvala všechny členské státy k oslavě a podpoře cyklistiky a k jejímu začlenění do všech úrovní státní politiky. A mělo by se upozorňovat na klady a přínosy cyklistiky pro každého z nás, zlepšení fyzického i duševního zdraví, vliv na klima z pohledu neznečišťování ovzduší. A organizace taky ocenila jízdní kolo pro jeho unikátnost, dlouhověkost, všestrannost, a přitom jde o jednoduchý, cenově dostupný, spolehlivý a čistý a ekologicky vhodný dopravní prostředek. Takže dneska se koná spousta akcí do školy na kole, do práce na kole. Ještě se budeme muset chvilku počkat na mezinárodní nudistické setkání cyklistů. To jsem vůbec nevěděla, že teď se tady dívám na peloton plný náhačů, všichni jedou na kole, no to musí být teda paráda. A největší se koná v Londýně a první se konal v Zaragoze ve Španělsku. Ale to se jede až jako v letních měsících. Tak pokud byste dneska chtěli vzdát hold jízdnímu kolu, stačí na něj sednout a někam se projet. Tak šlápněte do pedálu a hezké odpoledne. Radio Pontón.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
6: Karel Poborský desát. Krásně to zkusil, 1-0.
7: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Riegerových sadech.

0: Rádio Bonton doprava.
1: 15 hodin 29 minut, pozor si dejte, pokud po D8 přijíždíte do Prahy, tak na 28. kilometru je nehoda dodávky, na místo jede policie a počítejte určitě se zdržením. Kamkoliv jedete, jděte prosím opatrně.
0: Rádio Bonton.

0: Zahrada ticha na Rádiu Bonton v 15 hodin 37 minut skoro je 3. června a slaví se Den opakování. To je super den, je to taky odlehčený svátek, který nás vyzývá k tomu, abychom dělali věci dvakrát. Můžeme si dát 2 obědy, 2x oblíbenou kávu, podívat se třeba na oblíbený film 2x po sobě, nebo si užít nějakou aktivitu, kterou máme rádi, třeba si dneska dopřát 2x masáž. A nebo, to se mně líbí nejvíc, 2x posezení s přáteli. Ať chcete zažít 2x cokoliv, tak dneska je na to úžasný den, protože dneska se slaví Den opakování. Tak si ho užijte.
1: Radio Bonton.

0: Poborský desa. Krásně to zkusil 1-0.
1: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Riegerových sadech.

0: mrkneme na to, jak bude.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Bude lépe než dnes, zítra bude oblačno až polojasno, to je stejné jako dneska, ale přehánky jenom od západu a k večeru. A teploty vyšší než dnes, bude zítra 21 až 25 stupňů.
2: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
3: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
4: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
3: Takže tak.
4: Volejte AAA Auto 800 110 800.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
11: V tom musí být celá liška.
12: A takže je! Nabíjíme koloběžku! Mámě auto! I tramvaje, co mě vozí do školy.
13: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
12: Děkuju!
14: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
15: Energie tohoto města.
16: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
1: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne vám přeji, je 16 hodin a já se dívám na pronostiku, která říká, jaké počasí okolo svatého Erazima, taková bude i příští zima. Tak se mrkneme, svatý Erazim připadal na včerejší den a je patriotem námořníků a tkalců a je uctíván taky jako ochránce proti křečím a bolestem břicha. Takže přátelé, pokud příští zima bude v teplotách od 18 do 25 stupňů, tak já osobně proti tomu vůbec, ale vůbec nic nemám. Teď nás čekají Roxette, anebo taky Darina Rollins, tak hezké odpoledne.

0: krásné odpoledne s rádiem Bontony, 16 hodin 17 minut a v hlavní roli teď bude citron. Protože vědci zjistili, že citron může pomoct sklidnit výkyvy cukru po jídle. A zkoumali vlastně, jak tělo reaguje na bílé pečivo, když k tomu jako pijeme vodu, čaj anebo citronovou šťávu. A ti, kteří pili tu citronovou šťávu, tak těm se zvýšila hladina cukru v krvi pomaleji, než ti, kteří pili čistou vodu. A to prosím vás pěkně, asi o 35% byla nižší glykemická reakce, než při tom zapíjení vodou, což je hodně, jo. A vědci si to vysvětlují tak, že kyselost citronu může zpomalit rozklad škrobů už v ústech a tím oddálit rychlý nástup cukru do krve. Jako jasně, výzkum byl ještě malý, probíhal u zdravých lidí, takže citron určitě nemůžeme používat k léčbě cukrovky ani jako náhradu za doporučení lékaře. Ale je to velmi zajímavé zjištění a Bůh ví k čemu všemu nám ještě citron, takový jednoduchý žluťoučký citron, bude v budoucnosti dobrý.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27. 5.

Pink na rádiu Bonton v 16 hodin 40 minut, je 3. června a já jsem zrovna zjistila, že pokud jste z Brna, tak se fakt máte, protože zítra tam probíhá festival Víno zblízka. To je festival moravských vín v Brně, každičký čtvrtek až do 10. září. Vždycky od 5 do 7:30 je volná i řízená degustace a pak ten večer jako přechází v pohodovou atmosféru s živou hudbou, většinou až do 10. hodiny. Každý čtvrtek se to koná někde jinde. Takže pokud jste Brňáci nebo z okolí, tak si najděte festival Víno zblízka a vyberte si, kde si chcete daný čtvrtek užít. Takže už zítra a už teď kapela Slza, The Point Sisters a nebo Aleš Brichta. Hezké odpoledne.

0: Petr Kotwald na rádiu Bonton těsně před 17. hodinou, za chvilku už třeba Lucka Vondráčková. Taky kapela Krišto. A bude i Joe Cocker s Jennifer Warnes. A zítra bude lépe než dnes.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Teda v noci docela zima, teploty od 9 do 11 stupňů a zítra oblačno až polojasno, k večeru teda od západu s deštěm, ale až k večeru a denní teploty 21 až 25.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené OET vozy do autobazaru Autojarov.
7: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
1: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne vám přeji, je 3. června středa a svátek mají Tamary. A my se vám, milé Tamči, budeme za chvilku věnovat, zatím si můžeme tipnout, kolik vás tak mezi námi je. Mě překvapilo, kolik vás je, já myslela, že je vás víc. No ale k Tamarám až za chvilku, teď bude Alice Springs a na K a začínáme tančit lambádu.

0: 17 hodin 19 minut je 3. června a svátek slaví Tamary. Takže milé Tamary, vaše jméno se vykládá jako datlová palma, živitelka, nebo ta, která přináší život. Taky se překládá jako koření. Je vás zhruba 2500, milé Tamči, a vybýváte velmi romantické a svoje sny a touhy si většinou ale splníte už v mládí, to je úplně super. A i když vám život potom přinese spoustu změn, tak vy se těch změn nebojíte a snažíte se je využít ke svému osobnímu růstu. Jste velmi laskavé a velmi rychle si dokážete získat ostatní. A když vytrváte, tak se dočkáte zasloužené odměny v podobě zásadních životních událostí, které obrátí vaše životy tím správným směrem. Takže milé Tamary, Tamči, všechno nejlepší k vašemu svátku a pořádně si ho dneska užijte.
1: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
6: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
5: Takže tak.
6: Volejte AAA Auto 800 110 800.

Kapela Krištof na rádiu Bonton je 17 hodin 38 minut. Je středa, svátek mají Tamary, Tamči, nezapomeňte na ně. Tamčo, já ti přeju všechno nejlepší, to teda teď přeju kamarádce mojí dcery. Ona to ví. No a zítra bude, jak prosím vás, v noci si dejte majzla, protože teploty budou jenom mezi 9 a 11 stupni. To je o nástudu, když někde zůstanete sedět na zahrádce, protože si budete myslet, že je krásně a ono k tomu krásně bude zima. Ale zítřek bude oblačný až polojasný, k večeru teda sem tam nějaký ten déšť. Teploty budou vyšší než dnes, 21 až 25. Takže krásně si užijte středeční večer, Markéta Majerová se na vás těší zase zítra ve 3 a teď vás tu nechám ve vybrané společnosti. Nechávám tedy. I nechám. No, řekněme si na rovinu, nechám vás tu. Kapela Queen, Pokáč, anebo Vangelis. Tak hezký podvečer a večer s Bontonem.

0: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
1: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

leží od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Business Party. Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a produktový navíc marketingový manažer Hyundai Motor Czech, pan inženýr Marek Trešl. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ceny paliv jsou stále vysoko. Projevuje se to v tuhletu chvíli i třeba při prodejích, to znamená, ovlivňuje to prodej spalovacích motorů?
2: Mohu potvrdit, že projevuje. Zákazníci mnohem více než dříve sledují, jaká je spotřeba daného provedení vozu, o kterém tedy přemýšlí, či ho zvažují. Daleko více se zajímají o hybridní auta, čili auta, která mají elektromotor jako výpomoc spalovacímu benzínovému motoru, ale nepotřebují externí zdroj elektrické energie a vidíme to i na rostoucím zájmu o dostupnější verze našich čistě elektrických modelů.
1: Co se týče hybridů, tak to jsou samozřejmě jedině automatické převodovky.
2: Je to jedna z výhod hybridního pohonného ústrojí, že vlastně přináší vždycky automatické řazení jako vedlejší efekt toho, že vůz má tedy kombo spalovacího motoru a elektromotoru.
1: My bychom měli říct posluchačům, že automatická převodovka je především skvělá ve městech. Protože ten, kdo se pohybuje denně v kolonách jako my, tak víme, že s tím řazením by to bylo opravdu obtížné.
2: Je to opravdu mnohem větší úleva a méně stresu z řízení, pokud se bohužel jako většina z nás pohybujeme v kolonách.
1: Jak to vypadá s elektromobily a s dálničními známkami? Já jsem slyšel, že dochází k nějakým změnám.
2: Vypadá to, že podle posledních informací oproti původním předpokladům pro všechny uživatele elektromobilů zůstane používání dálniční sítě v České republice i nadále bezplatné.
1: A co chystáte pro letošní léto?
2: Tak letošní léto slavíme spolu s celým světem velký fotbalový svátek, mistrovství světa ve fotbale, jehož je Hyundai hrdým partnerem už od roku 1999. A abychom náležitě oslavili i postup našeho národního fotbalového týmu na tady ten nejvyšší svátek fotbalu v celém světě, připravili jsme program Otestuj Hyundai a vyhraj, který probíhá v naší dealerské síti až do konce června. Je zaměřen na Tucson a i30 v limitovaných edicích Go Check, ale i na ostatní modely Hyundai. A jednoduše řešeno, každý, kdo absolvuje testovací jízdu s našimi vozy, je zařazen do slosování o hodnotné ceny související právě s fotbalovým mistrovstvím.
1: Já vám děkuji za rozhovor. Dnešní Business Party si se mnou povídal za společnost Hyundai Motor Czech, její marketingový a produktový manažer, pan inženýr Marek Trešl. Děkuji, nashledanou.
2: Nashledanou.

Luna, veď prosím. Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Ne, neutíká to. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už dopil a tu naší písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko. Já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh

plným nákladem vůní ti jedu vstříc. Tak na příští jízdu se mnou se zbav, abych už víc já nemusel.

Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích s ní cizí chlápek stál. A tak jsem řekl jen, s bojem, láskou.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

Ach, ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku.

To je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

nad loktem, je to dávno. Třpitivou slzami potem, já přikryl tě svým šepotem.

0: Radio Bonton.
1: Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak sní? Máš pocit,

Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám. Máš pravdu.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv Rádia Bonton vás vítá Kateřina Vavřínová. Ministerstvo zdravotnictví navrhne podle premiéra Babiše v pondělí vládě zvýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Letos stát dává téměř 158 miliard. V květnu zemřelo na české železnici 18 lidí, což bylo nejvíce od začátku roku a opět víc než v loňském květnu. Při srážce vlaku s člověkem zemřelo 15 lidí, loni 11. Od začátku roku drážní inspekce eviduje 70 usmrcených, meziročně o 20 méně. Vyplývá to z jejich statistik zveřejněných na webu. Český tenista Tomáš Macháč si kvůli zranění paty, jež ho trápilo naposledy na Roland Garros, několik týdnu nezahraje. Davis Cupový reprezentant na Instagramu uvedl, že má v levé noze trhlinu. Macháč doufá, že stihne alespoň část travnaté sezóny s vrcholem ve Wimbledonu. A ve čtvrtek ráno bude polojasno až jasno. Ojedinělé čekáme mlhy. V Čechách bude už během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne opět přibývat oblačnost. Odpoledne a večer se místy přidají přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, na západě Čech naměříme 21 stupňů.

Radio Bonton. Obvyklých 21 svic zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem pluhý, jen žádný anděl nikde nic. Jen žádný anděl nikde nic. Jen listy čistým nebem plují. A přesto je noc znovu krásná, podivuhodným příslibem. Podivuhodným příslibem. Je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem. Jak ty si tehdy slétla sem. A se snáší z čisté jasna. V houslovém futrálu plamený meč. Řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč. Zpívej mi píseň a oslav mě v ní. Přišla jsem pro tvoje

Tvůj hlas měl slabý přízvuk zvonů, hlas tichý jako svítí plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu. Jenže ty po ruce plamený meč. V té chvíli řekla jsi mi, a teď mě svleč.

A tak jsem stál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně.

slíbila se zůstat do té doby, než sundají mi obvazy. Vzala jsi mi však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi. I fotku s dědou na hrázi. Z poslední skoby. V pelesti vrub, kde stál plamený meč. Na místo s Bohem, spíš tak trochu heč.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: U zpráv Rádia Bonton vás vítá Kateřina Vavřínová. Do Řecka v létě zamíří 44 českých hasičů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Na základně ve městě Patra se vystřídají ve dvou turnusech. Česko taky bude mít připraveny dva vrtulníky, které v případě potřeby poskytne k zásahu v jiných evropských státech. Světová zdravotnická organizace potřebuje pro boj s ebolou v příštích 3 měsících 115 milionů dolarů. Prozatím má 35% částky, napsala to agentura Reuters. Čeští fotbalisté v noci na pátek středoevropského letního času odehrají v New Jersey proti Guatemale poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa v Americe. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka se proti exotickému soupeři pokusí navázat na nedělní domácí triumf nad Kosovem a vítězně se naladit na vstup do šampionátu. A ve čtvrtek ráno bude polojasno až jasno, ojediněle čekáme mlhy. V Čechách bude už během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne opět přibývat oblačnost a ve čtvrtek odpoledne a večer se místy přidají přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na západě Čech naměříme 21.
0: Radio Bonton. Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv Rádia Bonton vás vítá Kateřina Vavřínová. Ministerstvo zdravotnictví navrhne podle premiéra Babiše v pondělí vládě zvýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Letos stát dává téměř 158 miliard. V květnu zemřelo na české železnici 18 lidí, což bylo nejvíce od začátku roku a opět víc než v loňském.